0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola po maličkým dvoře. Lícka pro sokola, hrneček pro kapku z moře. Běžíme s úsměvem dokola.

Zatmělo se mi sluníčko, zatmělo se mi sluníčko.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: me. Kdyby v tu chvíli, kdy se vracíš domů, spadla sem puma z neutronu a pak se ti zapíchla rovnou před špičky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Věř mi, má milá, nepoškodila by ti ani ve tvářích dolíčky. Máš totiž oči jak duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled tak pálí. V skleněných panenkách plamínky od svíčky, proto mě každý tvůj pohled, tvé oči jsou duhové kuličky, co jsme se o ně s klukama prali. A protože sklo není

Máš totiž tělo, jak spálené hlíny, z té pálené hlíny od Karlových varů. Růžová glazura je na obliny, na křivky a sklíše a pastičky tvarů.

že porcelán není organická látka, je na tebe kotě neutronka krátka. Máš totiž srdce jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oh stainless steel. Já marně hledám to místo z rezy

srdce, jak ze švédské oceli, chladné a tvrdé, oustejnle styl. Že ocel

mám v sobě 4 promile, tak se chci promilovat kránu. Dneska mi asi omylem usedla touha na pianu. Je to jen chtíč, mamon, prchavé chvíle.

průsečíku závrati, kde jak dvě řeky těla splynou. Vše zlé se v dobré obrátí, něco jak noc před kocovinou. Chce se mi pít a pak protrhnout hráze, v tobě se skrýt být tvůj básník a blázen.

Jsi poslední opilec, který ruší noční klid. Potácíš se na rohu, po kapsách hledáš klíče, ale nevíš ani, kde leží tvůj byt. Naproti v okně se rozsvítilo, ženskou siluetu si tam snažíš představit.

půl pátý ráno v jednom městě. Za chvíli se musí rozednít. Vítr tě žene prázdnou ulicí, jak pomačkané.

Je daleko do svítání, nebe se zaliká tmou. Čas je dnes zboží, bezcenné. A měsíc jak světlý ležák rozlívá nad krajinou. Mizerné světlo, studené. A nad stolem hlavu sklání básník, když ztratil rým. Pro paní v černých kozačkách, on psal jí, že chtěl by být s ní, než v lokále zakouřeným. Ten papír v dlani pomačkách.

a tak hledá zapomnění. A láska je v uvozovkách, stává se pro něj prokletím. Chutnává popelinku a dechem po kusovkách.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

a když nikdo nedívá se. Kreslím tvojí podobiznu na umakart desky stolu. Možná, že to pěkně slíznu, jestli sklopíš pohled dolů. Až poneseš harlekína páru, co sedí na šestce, neboj nám džbánek vína, smazat se mi to však nechce. Jak asi vychýlí misky vach slova, která bych ti řekl. Sanhedrin vrabců na střechách rád už by vynesl rozsudek. Já ale váhám, jestli vstanu, na stole nechám 5 šilinků a malý svazek Afrikánů, či posedím ještě v

Strasse. Sedmou raní kávu piji, a když nikdo nedívá se, rozkřípanou

protože jsem king. Na máchu vymáchá, či se mé obrény namáčí, když učím křehké dámy Vince Ring.

Štěstí, smutek, pláč i smích, tohle všechno na rtech tvých, prosím, stačí natáhnout jen dlaň. Nemusíš se dívat zpátky, nemusíš mi vůbec lhát.

čekám dopis z velký dálky, poštovní holuby zamrzly v polích. Měl to být román, já napsal půl stránky, písmem jak okraj poštovní známky. Nechtěl jsem kradený průhledný slovo, ať je to zmatený jako my oba. Pošták zase kroutí.

Na stole lístek popsaný smíchem, nikoho neznám, jen ten skup písma. Má kůži do hněda už v půlce prázdnin, byla prej na sebe zbytečně přísná. Přijedu za tebou ke konci týdne, pak je tam škrtáno a

když stín k tvý patě usedá. Vlastně chodí dál jen za tebou, máš-li světlo,

ten důvod, že se cítíš nějak hůř. Hlavu máš spitou, rytmen blues, na čele vrát.

0: Přiblížím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako ty do karty uspokojili moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na eso, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen 5 bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a 7. den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li 8, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. 9 mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet, jako do roka týdnů, 13 štychů, jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet, jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.
1: Je krátce po 16:00.
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

poslední pohlednici příbuzným odeslali, potom odjeli, aniž zaplatili. Na cestě železnicí usínali.

Písce však neučila, tak nápis pohladila, písmena rozmazala.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské Porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.
1: Kdyby tady

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody se utopil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal a hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách? Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

vystat z kávy kouřem, zrak utírat, jídro celem, spatřit kořen kůlčivový, písmo na list tlačit perem, schladit tváře, poudlení, éterické oleje pak, vykousat strach logů, spěněné sny, sfoukat v kouli, ostřit v řeči hořčiny, jak štíhlé šípy z podluků.

když pod zim stromů větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stráni. Ach bože, jen je nepolekat, tam, kde jsem kdysi přeběh loučku, teď zvolna míjím boží muka, poutníckou holí potichoučku, těm crčkům lichý.

košili svléknu pro poceno a vánek pohladí mě za to, zastudí hlína do koleno a slunce listím sype zlato. Nemáme poklad v boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít

když podzim stromu větve sklání a při klekání obzor kleká těch crčků na svažité stráni. Ach Bože, jen je nepolekat, nemáme poklad v Boží bance, nic víc jsme v světě nestačili, než projít cestu ke studánce a zažít jednu krásnou.

a naše touhy. Strach a trochu faleš na cestě životem.

Rozloučili jsme se už přece, jak to, že zapomenout nesvedu. Fátimovi, padni z mé hlavy, nemáš tušení, co nás to může stát. Stalo se to přece všechno, všechno už tisíckrát. Proč tak bezbraně se spodíváš?

Jeli jsme celou cestu spolu, nevěděli o sobě. Setkali jsme se až při výstupu, dík naší vzájemné podobě.

Musíš být pro někoho všechno. Všechno tam, kde jsi. Přece nemůžeš být můj osud.

Řekla jsi mi, kde je teď tvůj bratr, ale tady to zatím málo koho zajímá. Fátimo, vypadni z mé hlavy.

spolu. Proboha, proč začínám závidět? Fátimo, vypadni z mé hlavy, proč ses tam znovu vrátila? Což nemáš ani ty, kam hlavu složit, nebo i

0: Radio Folk. Nasloucháme si.
1: Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí.

0: odkud pramení, že se mi rozsvěcuje v noci a ve dne mívám zatmění.
1: Kolik písní umíš, tolikrát si člověkem.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků Dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

0: Folk je železná košile. Radio Folk.
1: Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát.

Nemli cestou v cé, v tamní milé hospůdce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát. To všechno vím, ale nemám s kým.

či pod duhou, vysvětlím PR na druhou. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát. To všechno vím, ale nemám s kým. Až najdu tu svou Dorotu, tak průsečík dvou životů vynesem do souřadnic, na sobě v tu chvíli už nic. Tak nebojte se, slečinky, až dojde u mě na činky, budete tu mít borce, co nevejde se do vzorce. Jsem průměrný matfizák, vím kolik, ale nevím jak, vím jak často a kolikrát. To všechno

0: náma.
1: No tak ten stres je pryč a nikdo zde už šel ven a na pořád. Že prý lepší už to nebude, odešel a slunce

to nejde říct, když tě prvně políbí. Tak co děláš, miláčku, v týhle díře špinavý? A můžeš si říkat, jak sama chceš, a můžeš

do dveří. U táty doma je místa dost, tak snad tě stihne a ochrání. Tak to přejdi, lidé žádlí všude, na tváři úsměv, sykot je prozradí.

ráno tě líbat a večer boskávat k narozeninám běžným hodinám. Zbývá teď oddělit poslední chvíle a chviličky k narozeninám. Ke stisku napřáhnou zlacený ručičky k narozeninám. Odkaž svý trápení, slzy a slzičky v ježním hodinám.

chtěl bych ti psát píseň z not, co se nevejdou na linky k narozeninám. Nebraň se, když tě chci políbit na šminky k narozeninám. Na šerty o sebe zazvoní, jak sklínky k narozeninám, k narozeninám. Chtěl bych ti dát něco

0: klec je
1: otevřená, konečně už u ní není strážce mého vězení.

blízká se na lepší časy. Černá a omšelá povaha tvrdá, málo kdo vzpomene asi, jak po celá staletí v krvi a potu

se rozzáří barvami, milenci s muzikou splynou. U řeky za deště pak mezi kapkami poznají Ostravu jinou. Město už netone v prachu a popelu, klidně se z plných plic, jak někde v

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

nemůžu popadnout tvůj dech. Trénuju v leže na zádech, jak zahrát poslední tón. Naštěstí ještě není zpět.

cit a sluch. A tak ještě čas. Tak jako cirkusovej kůň ožívá vstříc divákům a poté nenápadně padá. A taky věří zázrakům. Ale už

kost obrané, nadané i ty zadané, i na tu, co zrovna kývá. Zbaví mě strachu z neznámé, která se ne...

Takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo pilo. Princezna zářila štěstím. Hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo. Na to klupetenou šálo. Dědové vše vyděchlo popelky. Švadla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček úsměvu. Dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce. Paprsky ruclin metají kozelce. A stíny ořechů orvaných do hola. Pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným varburku. Kámošku z dětství brej nějakou sněhorku. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné. A k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelí za dvackovi kouzlí pět bonů. A vítr na věži opřel se do zvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a vidličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval, a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou, studenou

tebou a já jsem tu proto, abys šel. Rozhrnul ponu z máminých kytek,

0: Hudba, s kterou nejdál dojdeš. Radio Folk.
1: Odpočiň si.

před ranou do vazu, před zlobou davu, na stěně mříž znamení doby.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Dou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk Honza Hroch.

Samá voda, samá voda. Můžeš to pustit z hlavy, když ti říkám, chci tě mít každou noc, která má ještě přijít. Přihořívá, přihořívá, ten požár nezastavíš.

nad hledem ze stratosféry nebo ještě z větší výšky. Oči se střetly letmým pohledem, z podlahy zvedám zapadlou.

Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

Mělo by to svoje klady, hned by to šlo plynule, hned by to šlo plynule. Jednou kudlou, jindy hlady, mládí si ví ve všem rady, nemá skrupule.

ve čtyřech případech z pěti zvládli by to její děti, v pátém zase my, v pátém zase my. Bezdětná táhne však od obce k obci.

mámu. Kdyby smrtka měla mladý, zapomeňme na zásady, s kým by to bylo, s kým by to bylo. S kterým asi šťastným tátou, já bych nemohl se zubatou, ani za kilo, ani za kilo. Kdyby smrtka měla mladý, byl by náš svět ve všem všady nezávislý na

Ráno vstávám zničený, jdu pro pilu a nůž. Není co by pro ženy nevykonal muž. Kamarádi pomohou mi renovovat chatu, takže večer z koňskýho

0: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.
1: Dvacet chlapů zaplnilo staveništní boudu, účastníci školení o bezpečnosti práce. Na pořadu byla lekce o zásazích proudu, též o první pomoci se technik zmínil krátce. Pamatujte chlapi, když je někdo proudem zasažen, nemůže se pustit zdroje a škubou s ním křeče. Proto ho přes ruce bouchnem uchopíme za paže.

A zase chlapy, taky parťák Jouza, který do 2 metrů narost. Ovaťák si čistí ty svý mozol na tý klapy, na duši mu pokoj nedá jedna velká starost. Myslí na to...

pijel skotskou whisky s mechanikem firmy IBM. Brejkoval jsem chvíli, než mě došly síly, pak povídám, co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, a připadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací včas.

že nic nevyjméno, přesně jako na hlavu padly. Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci temže, víme, že chtělo by to strukturální change,

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

Vždyť je to jen automat, co nemá žádný přání, co to má vychování. A fungl novej lak, a fungl novej lak. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát. Můžeš ho snadno rozbít, když do něj hodíš knoflík, přestane hrát.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

je na ní adresa poslední hospody, kam jsem se usadil s kytarou na schody. Budu si chvilku hrát pouštědla z povětru, jenom tak nalehko.

dneska tu nechci hrát velkého umělce. Beru si po létech poprvé volno, snad mezi štamgasty přiberou vetřelce, co pivní sklenici rád zvedne kolmo.

Dal jsem si strašnou spoustu slibů a hledal něco, co mě proti všemu zlýmu zaručeně obrní. Jenomže jsem asi

jsem se, známili jsme se a ty jsi mě k sobě zvala. A já se rozhodl z domova k tobě utíct.

zaseknu, jestli mě někdo náhodou nevidí. Nikdo se mě však naštěstí nevšímá, jak si tu skuhrál. A já bych se nejradši zavěsil do telefonu jako sluchátko, abych měl jistotu, že se dovoláš, abych si mohl živit naději a jako malý děťátko se mohl jako nadsumel těšit na to, co mi třeba dáš.

0: živá voda v moři hudby. Radio Folk.
1: Na Radio Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní,

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

bezkrevnou nemocí. Víčka volají po spánku po půlnocích. Dosud nikdy dřív nebál se víc prázdných papírů a ráno

s mým vodovodním kohoutkem je trápení. Pořád brečí jdouc, pane Vany, řeknete si, to je špatný těsnění. Ale věřte, nebo nevěřte, tyhle kapky, ty jsou slaný. Vypadá to na mou věru dojemně, zvláště pak ta

0: ty jsou slaný. Nekecám.
1: Důvody žádný opožděný.

kubku. Měl raz chlopek švarnu robku a ta robka tého chlopka rada ním jała. Bo ten její chlopek dobrotisko byl, on tej svojí robce všecko porobil, če paní pomyl, bravkům dával žrat, děcka musel kolíbat. Robil všecko, choval děcko, taky to byl dobrotisko, ale robka tého chlopka rada ním jala. Štvero nových šatů, štvero střevíce, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovaní, sama parada, chlopka

Kdy zašel vyplatu přepil a jak domů přišel, řval jak hrom vybil a tu svoju robku zbil. A včil má robka, rada chlopka. Dobré, co? Jak on píská, ona hopka. Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprášit. A pak je hodná tak jako ovečka a má ráda chlopečka.

nás neskočí. Potvora jedna zlověstně hučí.

náš kvartír příšerně slila. Nechtěl jsem dopustit, byla jí přesila. Pak ještě ke všemu záchranka přijela. Tak teď tu sedím na sobě erár. Takovou vděčnost, tož to jsem nechal.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr Plachet, Radio Folk.

Možná už nechci za stolik říct, možná mi stačí poslouchat vodu, jak teče zahradou, chtivej řev koček u popelnic a letní vítr

0: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Měl šaty z módy vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako hřeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivejch ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane,
2: byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

na to krajem pole. Ale vždyť se jim přece nic moc nemůže stát. Já jsem ještě slavnější lovec, vole.

0: Martine, slyšíš? Martine, pust to dítě!
1: Proč, mami? Teď mi ho chceme přece jenom upíct.
0: Tak, Martine, kluci, pustíš ho okamžitě!

studenej večer venku poletuje. Chybí nám tak 105 dní a 2 koruny padá. Už i v iluzích se krade.

schody vedou k parku. Zabavím tě magií a světly od oharků.

studenej večer venku poletuje. Už máme v tom unaveném listí ušoupaný boty, až to zrezlý ploty zjistí, zbarví tvoje vlasy taky a pak se všeru ztratí. Pod přiopilou lucernou, na co si to hrajeme?

do stropu smutně zývá nedopitý džin. Skutečnost potrhá, dál márně hledá rád. Obrazy na stěnách, obrazy spavu

drápy času, snad je paměť uschová. Dnešek už nedožene, chvíle klidu, sluní mechu, svět se hemží, vodokvasu v okolí.

létají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Za ta léta u divadla, která strávil v kotelně, hraje svoje pec nám spadla stále více fortelně. Zatímco se hudební

0: potají a pod prsty toho pána bílé klapky černají. Slaví celý rozesmátý konec topné sezóny a kysličník uhelnatý rozložil se na tóny.
1: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch me.

sazí. Nikdy jsem nepřišel na to, co znamená ztráty a nálezy. Když dneska pomyslím na ta dvě slovíčka, trochu mě zamrazí.

to put, tomu se nedá vyhnout. Jsi holka jako prut, jen s tebou o zem švihnout. Dodal jsem si odvahy, nebudu čekat do žní.

0: by snad ani nebyl biologicky možný. Ty musíš se mnou jít, říká mi holka, hele, zrodil se velký cit v mém rachitickém těle. Stoup jsem si na špičky, ona hned, to je hrozný. Představa to děsná v skutku, jak se splétají naše těla. Hledej dál svou liliputku, a kdybych i s tebou chtěla. No to by snad ani nebylo biologicky možný. Ať se to rozjede, pojď holka, pojď to zkusit. Ono to vážně jde a nebudu tě dusit. Šli jsme spolu do polí, tam zapomněli na svět. Objal se mi svalnatýma rukama, když jsme šli naspět. No, ty mi rosteš před očima, ty bys mohl hrát, Jirko, basket. Fakt? Fakt? No, opravdu.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

zemi, hledán a stíhán všemi, tmou noci pružně běžím pátou míli. A ti, co za mnou běží, ach, ti mě chytnou stěží, vždyť svoboda mé kroky vede k cíli. Sing, sing, už ležel v tmách, a já jen dýkou mách. A kdo může říct, že zahlédnul víc, když přeskočil jsem celý.

šatu, já stráži cestu z matu, než noc ustoupí po bledlému ránu. Snad někdo půjde kolem, po úzké cestě polem, kdo vymění ho za mou jistou ránu. Sing, sing.

Pak vejdu tichým krokem k své holce s modrým okem, jež na mě bude ve strachu se dívat. A ze silných mých ramen vyšlehne vášně plamen a v požáru tom pak jí budu zpívat. Sing, sing.

Slunce vrhá úsměv jaguára. Stařičkej parník jako z knížek Marka Twaina. Vypluje ze sna a pak zahalí

Sem za sebou zametá stopy, nikdo se prašivci nebrání, nediví, když na prach promění, čeho se chopí. Sedím na posteli v zamčeném pokoji, poslouchám dokola tokátu fugu, svět venku nabil zbraň ostrý.

Viděl jsem ten plyšový medvěd. Mama, minko, holčičko, chtěl bych vědět. Proč to říkáš a pláčeš a nechceš si se mnou?

0: koště.
1: Hop na koště.
0: Hop na koště.
2: Hop na koště.
0: A pak traba.
1: Baba jedna, baba dvě, i ta třetí na půdě. A baba ona, baba on, mají chobot jako slon. A baba
0: oň.
1: Baba
0: oň.
1: Nemají rádi jablkoň. Baba makro, baba vidi, to jsou ale dneska lidi. Baba vedro, baba hic, odvezem je do Teplic. Baba je a baba ká.

dálky. Vím, že jsi svůdná zblízka i z dálky, jsi ale už jenom kopie z té, kterou zbyla před začátkem války, co úsměvem spoustí.

je to dávno a ty má milá, sama ses v sobě ztratila. To je ten čas, ta bývalá byla bys, kdybys tak rychle nežila.

jim stíny stromů prodlouží. Rok co rok chodím brouzdat do louží. Tvářím se, že jdu prostě někam,

země plná kaštanů. Vím, že ji taky brzo dostanu. Je to tak snadné a tak prosté. Dva týdny ona, já a postel. A že jsem frajer, a že jsem frajer, a že jsem frajer, tak se rozdělím. Co byste řekli příští neděli? Ať večer na skok přijde ke mně.

technice jsem dokonalá nula. Ač nemám ponětí, co tištěný je spoj, kéž by mi technická část z vás teď prominula. Já bych chtěl u sebe v pokojí

Vlastně by nemusel být tak docela celý. Stačí pár koleček a třeba nějaký píst. Dokonce klidně by mohl být i bez hřídelí. Snad jenom se šroubky jsem si zcela jist. Hvízd. Co na tom, že o strojích nemám ani zdání, to nemůže mi bránit, abych je měl rád, jenomže stroj se velmi těžko schání, já bych byl ochoten všechno za něj dát.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol, Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Čerstvý vítr, plachet, Radio Folk.

0: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
1: Tady mě máš, taková jsem, tak se s tím smiř a zahoď ranec iluzí. Tady mě máš, tak si mě vem a dej si pozor, možná tě to zamrzí.

Když den je noc a noc je den a všechno do sebe se mísí a ty jen stěží stíháš rozlišovat čas. Jinde pomoc nehledej, bolestivý kompromisy a do vlastní kůže zbývá nalít čas. Když topíš, se padáš, nutí tě klesat na hladinu, dlouhá cesta, to je realita, sen. Když zbudíš se uprostřed noci a přesně víš proč, přesně znáš ten pocit. A to je realita, sen. Když den je noc a noc je den a ty se

chceš moc, hlavně od sebe, hraješ na všechny strany. Hlava ve zmacích běhánech, ležet nebo ber.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Hudba hory přenáší.

Jako u starýho klimpru klapky, drze zabuší, vstáváš celý rozmrzelý, to však ještě netušíš, že ti kámen v hlavě leží, že nepoznáš vlastní hlas, rozhlížíš se po místnosti, kde jsem se tu vzal, prosím vás,

tebou hřeje, ale v srdci už to zebe. To bolí, duše volá, že má těsnou vestu, že se dusí v těle, že je v těle jako z trestu. Do polí duše volá, že má těsnou vestu.

za lesem je řeka. Plaví se tam koně, tam darovala syna, co schystal pro mě čistou vodu v řece, teď kalí tvoje

bicepsům. Ledveny játra, srdce na oheň a maso do hospod. Nebesům těžko svět stavět na roveň, ale míra se vždy hodí.

0: Před pár minutami bylo 14 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajem na Radio Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu. Tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Už jsou tu, už se ptaj, z paměti znám každou otázku, co daj.

této hodině hrajeme na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později.

mu vstříc a luxusní pachuť jako od popelnic. Dráždíme smysly, něco je špatně,

tu běží. Tak ti se bodnout, Hamlete, jsi jenom rozmazlaný fracek. Víš, proto to prodáváš to snobům za pár dvacek. Však z moci úřední zasloužíš leda tak pár facek.

Neboj se přece, vždyť za dobré skutky po téhle řece odplavou smutky a duše, co zbloudí, dlí v nejistotě, kdo za to zodpovídá. V životě, po životě.

Proč snažit se psát písničky folkový v dnešní době už nikoho nebaví? Proč snažit se psát s hlubokou myšlenkou, nikdo už nebude Žalmanem Lohonkou? Proč snažit se, aby s náma každej zpíval, ani jeden z nás není Karel Plíhal? Neumíme na svý nástroje, hrajeme, že hrajeme a děláme, že nám

co se dá dělat, nejsme nezmaři. Ovace sklízet nám nesluší, nemáme tři anděly jak žamboši. Proč chtěli bychom vyprodávat sály, nám stačí pančich? A vy tady, proč chtěli bychom

0: tak snad vás to třeba i osloví.
1: Naše srdce jsou la la la la la la.
2: Haló? No folkový přece. Ano jo, naschle. Otravujou.
3: Před pár minutami bylo 15 hodin.
4: Živá voda v moři hudby. Radio.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Douna Boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

jak se změnil v mráz a kolem pádělo čas, byl nepřítelem

pomalu plazí se orosenou stezkou želva prastará. Tisíciletá a snad ještě starší želva, želva. Počkám si na ní a zvědavě se zeptám, proč je pomalá, i když je stará,

pronýřem silným, ať proniká k ní touha, láska, stesk i žel. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva.

0: Krunýřem silným snad proniká k ní touha, láska, stesk i žal. Smutně se dívá, hořké slzy roní, želva, želva, želva, želva.
1: Radio Folk, váš klidný prostor.

Ním stehně, tetované mini jehně, stále malé jako nechtík, nikdo ho však nebude chtít. Po infarktu, co měl z růže a po ze sprdele můře, nikdo už si nebude chtít.

0: Radio Folk. Hlava nad vodou.
1: Už jako kluk já měl rád les, stál kousek za vsí a v něm jenom hajnej spával. V něm z dálky vlak i ze vsi pes zněli tak zvláštně, že si vzpomínám i dnes. Jo, to byl čas mých jahodovejch vin, odřenejch loktů

z lesklé nádoby. Nemám vůbec strach, padám do vody.

0: Je krátce po 16. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

řemeslo zlý a starý mám. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj jsem prosím kat.

Sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

Radio Folk. Nasloucháme si.

0: by se netočil, stromy by tu nebyly.
1: Kdyby tu nebyl pyl, nebylo by řek bez mraků.
0: A měst bez lidí.
1: A lidí bez biáků.

Je neděle a krajinou své náčiní si nesa, jde malíř a rozhlíží se kolem. Tu do oka mu padne kráva na okraji lesa a on právě v ní zeří vele dílo svoje. I napne plátno, na pozadí namaluje les, zhora nebe a oblí vršek zprava. Pak louku plnou kvítí, až radostí si tlesk, teď zbývá jen to hlavní, totiž kráva. Tu na paletě své jemně míchá hebkou hněď, noří štětec a chystá první tah. Však jak dotyčnou krávu přeměřit chce naposled jeho model Aita z ničeho nic pláh. Toť pravé hovado, nechat obraz obrazem a jen tak zmizí, takže nikdo neví, kde je. Marně volal, skákal, po krávě se slehla zem a na plátně dál bílá skvrna zeje. Ještě dlouho tamté neděle ku lesu očipnul štětec pohotově po ruce. Nakonec nemusel by to být ani lauter stejný tur, jen kéž by obraz dotáhl.

zahlídl, jak zhášela svíci. Heřmánkem zavoněla, já nevěděl, co jí mám říci. Nad horizontem už mi hvězda bliká, ještě není moje, ještě se mě nedotýká. Ucítil jsem vůni heřmánku,

měsíc se dral oknem do pokoje. Počkejte chvíli, teď padají hvězdy a jedna z nich je tam moje. Od někud ze tmy brnká slepý kytarista, polibek let mí řekou plyne voda čistá. Ucítil jsem vůni heřmánku,

praští nevidátko, v kamnech kosti praští a po koláčích sladko. Pod okny na mě troubí limuzína, nebreč a pojď.

červnové slunce zlátne. Co našel jsem, to u srdce si nesu, co ztratil, mizí v nenávratně. Na bříze na kmeni vyrostla holubinka,

Utřeš si vlasy do čela a buď veselá, a buď veselá. Na hrobě strejdychého psa, tam se nehopsá, tam se nehopsá. Kleopatro, Kleopatro, dej si pozor na orlice, ne ty v oblacích. Ze zvířat se stávají dravci, až na státních znacích. Dej si pozor na vojáky, zvlášť ty bez meče. Kvůli těm, co válčí slovy, nejvíc krev teče.

proč pak nechceš poslouchat? Muži ve zbroji za moc nestojí, řekl ti, že má tě rád. Věncem z vavřínu kryjeli synu Kleopatru. Kleopatru, co jsi to zase vymyslela? Ty máš nápady, výstřihy jsou pro polibky a ne pro hady. Na to jsi snad trochu mladá, ležet ve kryptě. Podívej, jak slunko svítí, hezky je v Egyptě. Kleopatru.

Ve vchodě jsem se o tom bavil s našimi ženami. Jedna na ukázku odhalila svoji pleť.

0: 5 odpoledne.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.

0: Všechno se to přežene rychle jak rýma. Sběrači odpustků musí do Říma. Budeme spaseni, ale kdo nás vlastně spase?
1: Živá voda v moři hudby. Radio.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy třetí víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže třetí víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Vlna pohody v moři komerce. Radio Folk.

0: na začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nadstavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán všich. A transplantace nechce zrůstat, v těle se něco brání, zbývá poslední klání, pečet imunity rozlomit. Do hry vstoupí kapacity všech vyspělých zemí a karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Kdyby tady byla

řemeslo zlý a starý máma. Těžko se líbit bude vám. Mě nikdo z lidí nemá rád. Pro úřad můj

0: Folk. Hlava nad vodou.
1: Jak mi tak dochází dech, nemám sílu to vzdát. Teď každej netopír bdí,

vlastně vidí, že mi dává šanci. Jsem z jiné planety, o generaci zpět. Tahle ta muzika mě těžko svede k tanci. Mě v 17.

Ba na na na na na na na na na na na na na. Nazaret holka byla vlastně taky lhota. Bydlel tam jeden chlap, je to snad 1000 let. A jedný 16 se chtělo do života. Ten chlap byl jenom tesář, jak jsem čet. Měl ruce drsný jako sukovatý dřeva. Odfošen od rakví,

Stal dívčí vůni pod strakatou látkou. Úlekem o něm měl, jak svatojánek keřích. Marie osamělá, stala se matkou. Té noci v Nazaretě

nechci slyšet, že si dala kafe. Proč tak pořád bezohledně krafe? No tak jsem si tady koupila to kafe, stálo 75 korun, 75 korun. Oni to tady dělají na takový mlejnku nebo co, no to si radši doma udělám instantní 3 a dám si do toho 3 cukry, protože já mám ráda sladký, víte?

No, tak jsem si tady koupila pivo, stálo 35 korun. Za našich mladých let bylo pivo za 3 koruny 50. A to bylo nějaký pivo. A mohli jsme si vybrat, jestli v zelený flašce, anebo v hnědý.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití. A k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!
2: Čerstvý vítr Plachet. Radio Folk.

Řekni mi, kde tě zrovna bota tlačí. Uvařím pro nás bílý kafe z ničeho.

milostem důru. Hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a v ní

Nechce se mi zpívat něco o dívce ze čtvrté řady. Co se na mě zazubí a já zpívám jen pro ní. Když vím, že se vždycky najde podivín s ohebnými zády. Někdo, kdo by radši slyšel, jak mi hranu zvoní. Nechce se mi zpívat něco o stichlém opuštěném sále. O rozdané naději a o radosti, která na mě nezbyla. O chvílích, kdy nechci nebo neumím spokojit se s málem. Chci teď zpívat o obludě, která se mi zjevila.

Nechce se mi zpívat něco o smutku v hotelovém pokoji. O recepční, co mi dává klíče s vlhlou dlaní. O úsměvu, se kterým si připadám jako měsíc na hnoji, když mám pocit, že se na mě dívá i výběrčí daní. Daní ze všech peněz bude bída a daň ze slávy závist. Daní z pravdy nejčistší pak bývá špinavá lež. Zrada bude daní z dobrých přátelství, daní z lásky, nenávist, i ze života bude daň. A nikdo se neptá, jestli chceš,

Na výběrčí daní prosím, dejte si laskavě pozor. Vypadají nevinně a úsměv jim na tváři svítí. Stačí ale na chviličku zapomenout, že tu mají dozor. A zejtra zbyde po vás jenom pověst a uschlý kvítí. A příští týden zbyde po vás pověst a uschlý kvítí. A za rok zbyde po vás jenom pověst.

0: Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.
1: Radio Folk. Váš klidný prostor.

snad bych ho přemluvil, abych byl hezký. Být takhle kapesník,

cárku národní vzbouzení. Slzička dojetí v základním kameni.

opona s obrázkem na ložích ozdoby. Měkonké pohovky zakryj car chudoby. Ach, milí pánové, buďte tak laskaví, prosíme, pohleď

Můj pane, byl jsem prostý a obyčejný po celý život. A za své hříchy jsem zaplatil tam dole. A jsem pořádně hrdý na to, že jsem tady. Jenom jedna věc mi pořád vrtá hlavou. Slýchal jsem povídat o tom, že tady budeme jen tak polehávat, po celý čas hrát na harfy a tak šelijak. No, jestli to tedy má být takhle, tak chci jít pryč. Pryč teď hned. Vždyť jedna z nejhorších dob, které jsem zažil v celém životě, byla, když jsem ležel v žaláři a nic nedělal. A já rád dělám, pane. A věřte, umím dělat dobře. Vždyť já jsem s chlapci postavil ty nejkrásnější silnice. Tak to by ti přece srdce nedalo, abys pro mě nenašel nějakou práci. Víš, byl bych ti hrozně vděčný a vlastně se mi zdá, že některé ty tvoje cesty ze zlata by potřebovali opravit. A s chlapci bychom to hrozně rádi udělali. Víš, jak to myslím?

mi vlasy, dobře, že vyrostla si do krásy. Konečně spolu běží naše časy, promiň, že jsem ztratil vědomí. Poslední dobou často zapomínám, znáš už všechny moje pohromy.

horkou vodou zalila čaj zelený. To byl její oblíbený zvyk, rituál neměný. Posnídala žitný chléb, zapila ho čajem.

0: před malou chvílí bylo 20 hodin.
1: Neříkej folk, dokud si nenaladil. Radio Folk.
0: V této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.

0: Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
1: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
0: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ni skvělé interprety.
1: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
0: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
1: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
0: Těšíme se na vás!

0: této hodině hrajeme písničky z 90. let 20. století.
1: Nikdy nežil jsem moc

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem, jen ať se císař zlobí.

se ryb, kde je jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí. Z té krásy spod oblaků, až spatříš nad sebou stín. Věz, že ti mává sám pan Jurij Gagarin, Vlaštovko, leď nás chudé veď. Vlaštovko, leď rychle a teď.

Já miloval jsem život jako nikdo z vás, jen pro něj jsem byl ochoten si srazit vás. Nezajímali štíty hor a toky řek, přes potoky jsem skákal, když někde nějakej tek, a z muziky jsem šílel, když jsem slyšel

slaniny. Do prasa mě to žaludku lese jenom. Já můžu jít na rande třeba s mladou Venuší. Dříve jsem tomu měl lítat od kotníku po uši. Dnes ani nevím, jestli po

0: minut po 21. hodině.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovi Novorky, ve čtvrtek v 5. Dou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Radio Folk Honza Hroch.

ven. Půjdem za nosem a vím, že ještě dnes najdeme skládku smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.

tohle to nemožný to je. Malej je malej, však to přežije. Malej je malej, vždyť si ještě užije. Je, až bude velkej.

se až blízkou se vidle, mihne se pažba, neschopný s vidlemi budu stát jako zrádce. Nejvíc bolí první vražda, nejvíc

0: je krátce po 22. hodině.
1: Vlna pohody v moři Komerce. Radio Folk.

svět je parket plný siluet a tak hned tančit tam a zpět, dokud se hraje to, co znáš. Jenže ty šetříš na boty, na šaty,

Když hltáš, nemůžeš být syt. Zkus všechno zapalit a jít na ten zvláštní.

0: Folk je nejlepší kuchař. Radio Folk. Reach out and touch
1: things. Máte rádi folkovou hudbu a pohodovou letní atmosféru?
2: Pak si nenechte ujít folkování v Podhradí, které se uskuteční v sobotu 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci.
1: Letošní ročník bude věnován vzpomínce na Petra Cihelku, který více než 20 let pomáhal tuto akci vytvářet a zval na ní skvělé interprety.
2: Těšit se můžete na kapely Nezmaři, Devítka, Poslední šance Míry Ošance, Naopak a na Olivera Kolku.
1: Po celý den bude zajištěno občerstvení, jídlo i pití a k zakoupení budou také výrobky neziskových organizací Stéblo, Mela a Alka.
2: Přijďte si užít den plný hudby, přátel a letní pohody. 18. července na návsi ve Vysokém Chlumci. Nezapomeňte přijít na folkování v Podhradí.
1: Těšíme se na vás!

zase mi vypnul emoční lalok. Chtělo by to lásko, alespoň na lok a na kus řeči trochu zaspomínat. Požádala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabít levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstí nudli ukáv. Si jemně perlivá jak matony, ale přece jen mě někdy vrtá hlavou. Proč pohled máš jak Hopkins Anthony? Mlčení je hňátek s nacitou pravou. Buď je mě perlivá, vždy je mě perlivá. Je to ve hvězdách, zdali mě ráda máš. Už 25 let to spolu táhnem. Někdy nade mnou lámeš hůl a lkáš, ale jinak všechno dobrý, na co sáhnem. Až umřu, až se přidám k většině, někdy mám pocit, že už je to za pár. Na nebesích se flákat nečině,

Dala si mě o kapesník a já ti tenkrát nabídl levej rukáv. Do toho začal krásně padat sníh a já najednou štěstím nuchli ukáv.

jednobarevným sklem stácím. Pak se začala smát, řekla, to byl jen flirt. Jak se změnila v čajovou růži, než odešla spát.

než máslem prošla stěnou mého života. Ptám se autopilota, co si mám počít s touto ženou. Bylo to zvláštní, scházel kyslík, krev se vařila, byla to jízda spanilá a my dva ještě

mi znamení a řekni jo, jo, jo, jo, chci tě, ať je to pěkný a hlavně na pořád.

pojďme taktně mlčet o tom, co nás tíží, pojďme si lhát. Malé nepravdy ty přeci neublíží, pojďme si lhát. A tajně přát si zůstat aspoň chvíli sami, pojďme si lhát. To jsme se naučili od táty a mámy, lhát. Že i přesto přes

Tak jako štíhlé versadilky, romány o lásce a o štěstí. A také krásně malovat obrázky dětem nad postýlky.

a zvolna z ní odtéká energie. Duše mě volá po svobodě, ať dojde k slunci, přejme ji.

0: Před malou chvílí bylo 23 hodin.
1: Vlna pohody v Moři Komerce. Radio Folk.

tom panoramatu mezi horamatu sleduji panu Pololvici s horní polovicí hřivnatou. Pana Pololvice, řízek z Kralevic.

hrsti pero řízek jedl Nero řízek věteli. Vzadu a peniny, kilo huspeniny v popředí. Vsedl do žiguly, strýce Kaliguly, chcete-li. Vzal na půdělati, jel si údělati prostředí. V stínu Kolosea seděl v Skarose a netušil, že je volovinou hrát si s hořlavinou u latí. Vatra necti latě, bratranec ti latě vysušil. Domy plápolali, požár udolal.

Povím třemi slovy, co se Přemyslovi povedlo. Jeda v čele voje našel uby voje Libuši. Líba drapla dýku, křikla na vladýku nemehlo. Kde si bol tak dlho, by voj popadl ho za uši. A na hrb si ho hodil, pak se k hradu brodil potoky. Zna je našlápneli, někde našrápneli, vyletí. Jeden vylekanec zařval helekanec divoký. Pak to ohlodali, do knížek to dali brodě.

jak na mou věru zahnat nedůvěru k vrchnosti. Když mě kontrolují, i když nametuji, vesluji. Čtu si direnmata a mám dilemata s věrností. Krátce před zatčením, že ji s přesvědčením vesluji. A když na pivo je, myslím na bivoje Zemana.

seš budou síly stačit. Vy jste totiž kabrňák a můžeme hned začít.

Ahoj všem posluchačům Rádia Folk, tady je Honza Hroch a tímto vás všechny srdečně zvu na již 9. ročník dvoudenního hudebního festivalu Hrošení na řece v kempu Moře u rybníku Řeka v Krucemburku, a to jako vždy 3. víkend v červenci. Začínáme v pátek 17.7. od 5. odpolední vystoupením kapel Honzovy Novorky, ve čtvrtek v 5. Jdou na boso, Epidemie, a večerní program vyvrcholí koncertem kapely Poslední šance Míry o šance. V sobotu 18. začínáme ve 13 hodin a zahrají vám Malina Brothers, Sašany Klíčková, Šany a hosté, Žalman a spol., Bokomara Trio, Zelenáči, Radim Zenkl a Ondra Kozák z hosty, a program zakončí kapela Wild West. I v tomto ročníku Hrošení na řece jsme se rozhodli podpořit dalšího z účastníků dětské porty. Jehož jméno je však ještě zahaleno tajemstvím, tak se nechte překvapit. Partnerem občerstvení i tomboli zdarma je tradičně Jack Daniels, tak se těšte na výhry. Pravidla, program, předprodej vstupenek i další informace naleznete na www.hrošení.cz. Takže 3. víkend červenci, na viděnou na řece. Pro Rádio Folk, Honza Hroch.

Pak už otvírám zas tu starou krabici od bot, znovu prohlížím to, co je v ní. A neskončím dřív, dokud za záclonou se pozvolna nerozední.

kterým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby. Kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnou šla hned a jak

že jsem všechno zažil. Někdy se mi zdá, a to mi vlejvá krev do žil.

Zas přepadla mě dávná nostalgie po době kaváren a básníků, kdy zařvat na svou fantazii způsobilo u dívek paniku. Dnes mladý chlapec z duší romantika sotva se těší pozornosti žen. A když pak, proč mi ten vůl vole vyká? Jo, to on bude asi postižen. Jo, to on bude

této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. V této hodině hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Hrajem na rádiu Folk ty nejnovější písničky, které máme v playlistu, tedy ty, které vyšly v roce 2020 a později. Je krátce po jedné hodině. Je krátce po druhé. Je krátce po třetí. Je krátce po čtvrté hodině. Je krátce po páté.

Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Na Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Rádiu Folk posloucháte hodinu písniček z let 1980 až 1989. Je krátce po 10. hodině. Před malou chvíli bylo 11.

Před pár minutami bylo 14 hodin. Před pár minutami bylo 15 hodin. Je krátce po 16. hodině. Před malou chvílí bylo 5 odpoledne. Před malou chvílí bylo 18 hodin. Je pár minut po 19. hodině. Před malou chvílí bylo 20 hodin. Je pár minut po 21. hodině. Je krátce po 22. hodině. Před malou chvílí bylo 23 hodin.